0: Slovensko a počuli ste už pesničku k filmu Generál Golian? Bola sa Nočná pošta, Anna Fialová Prášilová a Ondrej Hraška sa o ňu postarali od 8. októbra v kinách a u nás v rádiu Slovensko pesnička už o chvíľu. Aj Loj si zahráme, ostaňte s nami.
1: Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

smutnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukry v hlubinách, v druhé vyrej naše jména na sklách.

Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.